0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pamatujete si, když oni se hlásili někteří ty senátoři do toho senátu, oni neuměli ani vyplnit tu přihlášku někteří.
2: Prosím tě, ale tohle už neříkej, to je zapomenutý.
1: Já bych to rád připomněl. Třeba jeden kandidát na senátora, oni ho teda nevzali, jo? Já ho nebudu jmenovat, abych mu nedělal ostudu.
2: No.
1: Napsal do kolonky majetkové poměry přesně tohle. Jediným mým majetkem jsou čisté ruce. Nějaká Švorcová to napsala.
2: Počkej, teď si říkal, že nebudeš jmenovat.
1: Jsem taky neříkal, Jiřina. Švorcová dneska může být jaká paní, že jo? Já jsem teďka taky zrovna Švorca, nejsem její brácha.
2: Takže já bych pomalinku přešel.
1: A jiný kandidát, taky ho nevzali, taky ho nebudu jmenovat, napsal do rubriky pohlaví evropský průměr.
2: To už je moc.
1: Přitom to byl normální stehlík.
2: Úroveň. Úroveň. Já bych pomalinko se zase vrátil na tu rovinu, na které jsme vlastně začali. Pojďte si povídat o aktuálních zajímavých věcech teďko. Třeba co nás všechny zajímá?
1: No.
2: Třeba pády bank.
1: Ano, přátelé, pády bank, to je ono.
2: Budeme hovořit třeba o kreditní bance Plzeň.
1: Ano, přátelé, kreditní banka nám padla. Ale to byl fofr, co? 12 miliard je fuč, no. Nikdo neví, kde jsou. Mě se měli zeptat, já to jim přesně. Ano, slečno, přesně tam.
2: Vy už jste spolu hovořili na toto
1: no,
2: téma.
1: No, já podezírám zertu.
2: Nejdůležitější, přátelé, na naší politické scéně je morálka.
1: Ano, morálka, nejlepší je šaratice.
2: To je minerálka, Alois, to je rozdíl.
1: Ale malej. Zvobuju se můžu udělat blbě. Při špatném užívání.
2: Pozor, ale teď má trošku pravdu. Když se nad tím zamyslíte, má pravdu. Víte, jak oni se u nás hádají teďko?
1: No, pěkně.
2: U nás se teď nedohodne ani koalice.
1: No, prosím, koalice. Co ta dělá v politice?
2: Je tam od začátku.
1: Koalice?
2: No, jistě.
1: Ta vždycky sedí na větvi.
2: Prosím tě. Koalice je v politice od začátku, jinak by nefungovaly ty vazby, které tam...
1: Teď se mi řeče, že se koalice přemnožily.
2: Prosím.
1: Že je povolen odstřel 2000 kusů.
2: Neříkej tyhle věci.
1: V Austrálii.
2: Víš vůbec, co to je koalice?
1: Jistě, koalice to je paní od toho Mervítka.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hita a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, bože, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidržte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laska, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, pak to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten pupit, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte, taky to není adekvátní. Já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravý, to je taky smysl. A já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Že proč se mu špatně dejchá?
1: A ten můj doktor je takový odrány, povídá, no jo, strejdo. Nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pak je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pa?
2: Huso.
1: Pane, počkejte, huso. Stehno nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dudý.
1: Oni tyhle lidi z neřestma mají za zbojnou fantazí, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jistě jenom jabka. Zredukovat jí to natolik, abych...
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Dobrý večer. Já jsem Vimr. Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
1: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Es megel orot meget nődes. Megel koros os megedet nődes.
1: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, se la ví, how do you do, bonjour. How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
3: Ale es megel arat nedes, összes arat, ebeget nedes, aras as atmad nedemeret nedes, alaj, eleget neged aradat, takhle umí pozdravit jenom správný maďar.
1: Takhle. O jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
1: Počkejte, něco, co zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
1: Co?
2: Cikán, černý cikán.
1: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country.
1: Aha, to má refren?
2: Ano, ano, kdo to byl právě? Tam je ten.
1: Aha, refren. Tak to bychom mohli, já to neznám,
2: ne,
1: ale můžem se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
2: Ano.
1: No, v no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to.
2: Ano.
1: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, když to je tak krásné. Ale vy tam. Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E. Jako co chcete, co děláte. Jak totiž užijete to české E jako estnester, to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak no, já bych šel od toho.
2: Ano.
1: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
1: Neznám.

0: dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupá kerivu, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejškaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece... Na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky, plesový, povídal, my už stejně nikam nebudeme, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta, 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo. Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že? Zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo, aby byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne, v tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem, on měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No ne, no to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, já to ne, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze. To je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme. Mějte se a odešli.

tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si partu de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobrý. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezúvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po desáté sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stal ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla.

0: Doma jsem se večer vlastně otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydrželi puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v deseti boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finish, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teďka jsem zrovna slyšel takovou příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. On říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, on říkal, to je jeho problém. Takže znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna, Roubiček, jak aby ušetřili, tak měli všechno na půl, že měli na půl byt, chatu, auto a i Sáru měli na půl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kouna, ani Roubiček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubička a on tam byl a když se vrátil, jak se ho ptal, tak co se narodilo? On říkal, dvojčátka a to moje umřelo. Tak vážím přátel, asi myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a on mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná, ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Také žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal v předsíni cizí boty, kabát, že tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekali na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, pš, přijeli vaši. Tak, vážení přátelé, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická. Vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že a ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že tak a studentovi umře dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se ho potom ptá se s těma šatama, říká, co by bylo, dědovi byli dobře, no tak mohl dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Také, když jste o tom slyšeli, ty, když si ty brýle nasadíte, můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si dobře nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že, tak on si to prý kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil, nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil se skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený, nahý, tak šel domů, zaplatil 40 tisíc, nadšenej za ruku, to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a běhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý sundal a byli pořád nahý a prašmejt jeden pitomej.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
2: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte. Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vina vlastní útraty mu je vychovat. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou? Proč se ptáš? Právě se vrátil manžel.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Vdáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů, což se letos stalo už na konci června, také včera. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou způsobit problémy také například v dopravě nebo energetice.
5: Co se děje v kraji?
6: Policie odvolala pátrání po nemocném 56-letém muži Střebíče, kterého hledala od úterý. Našla ho včera odpoledne v Brně v pořádku. Muže policie hledala i kvůli tomu, že u sebe neměl léky, které potřebuje užívat. V Rakousku se ve středu při jízdě v bike parku vážně zranil 13-letý Čech, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Finišuje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
5: Rádio Jihlava. 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Hezké páteční ráno přeje Rádio Jihlava. Před víkendem chceme připomenout důležitou a velmi příjemnou zprávu. O prázdninách vozí návštěvníky Jihlavy bus zdarma. O víkendech a svácích propojuje hlavní turistické cíle v Jihlavě speciální bezplatná linka MHD. Jezdit bude během července a srpna každou hodinu, a to gratis. Bus zdarma bude v provozu po celý červenec a srpen, vždy v sobotu, neděli a ve státní svátky. Spoje jedou každou hodinu a využít je mohou zdarma nejen turisté, ale také obyvatelé Jihlavy. Trasa propojuje hlavní nádraží, ZOO Jihlava, Masarykovo náměstí, městské nádraží a hlavní nádraží. Linka zastavuje pouze na vybraných zastávkách v blízkosti nejnavštěvovanějších turistických míst. Návštěvníci se tak snadno dostanou například k Horácké aréně, do zoologické zahrady, historického centra, jihlavského podzemí, ke Stříbrnému domu, do rodinného parku Robinson nebo do vodního ráje. Bus zdarma lze jednoduše vyhledat v jízdní aplikaci dopravního podniku města Jihlavy a jízdní řád je k dispozici také na zastávkách, kudy linka projíždí. Dobré ráno a hezký den s Rádiem Jihlava.

0: kalendárium Rádia Jihlava.
1: Tady je kalendárium a dnešní den 31. červenec. V roce 1459 bylo uděleno Jiřímu z Poděbrad v Brně císařem Fridrichem III. České království Vléno. A v roce 1619 byla schválena Česká konfederace, nová ústava platící pro země koruny české. V roce 1920 bylo zákonem k Československu připojeno Valticko, Dýský trojúhelník a část Vítoraska. A v roce 1954 zase italská výprava uskutečnila prvovýstup na druhou nejvyšší horu K2. A teď narozeniny a také zajímavá trojice herců. V roce 1914 se narodil v tento den Louis de Funès, francouzský herec a komik. V roce 1949 herec a komik Valašský král Boleslav Polívka a v roce 1962 americký herec Wesley Snipes. Přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Some people say I look like me.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: Turisté pomáhají zachránit hrad na Žďársku. Na zříceninu nosí stavební materiál. Zřícenina hradu Pišolec u Víru prochází další etapou záchranných prací. Odborníci dokončují zabezpečení historické věže, která desítky let ohrožovala návštěvníky. Se složitým transportem stavebního materiálu do kopce pomáhají i samotní turisté. Dostat na hrad stavební materiál není jednoduché. Obec proto nechala na cestu pod hrad navést písek a umístila tam plastové kbelíky z cedulí, která návštěvníky žádá o pomoc jejich vynesením. Trubky a podlážky lešení, které nyní obepíná věž, zase po strmé pěšině dopravili místní sportovci. Zajištění torza věže se podle odborníků blíží ke konci. Právě torzo věže bylo dlouhé roky bezpečnostním rizikem pro množství návštěvníků, kteří na zříceninu každoročně přicházejí. Pěkné léto.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A co pak dělají naše zlatíčka, holky a kluci? My už se vás na rádiu Jihlava právě teď ptáme, proč si lidé dávají pusinky?
2: Protože se mají rádi, aby se jim narodilo dítě.
3: Protože se mají rádi.
4: Když se mají rádi, tak se dávají pusinky.

0: To znamená, že se mají hodně rádi.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Každý už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji krásný pátek. Evakuace na řeckém ostrově Kréta kvůli lesním požárům se dotkla i českých turistů. Cestovní kancelář Blue Style jich přesouvala do náhradního ubytování 6. Už včera se ale mohli vrátit do svých hotelů, protože situace v zasažené oblasti je nyní pod kontrolou.
6: Co se děje v kraji?
7: Vrtulník Venom, který se před týdnem zřítil u náměště nad Oslavou, byl v předchozích měsících nasazen na misi české armády v Polsku. Vyšetřování příčin nehody stále pokračuje. Při pádu zahynula příslušnice náměštské základny. Španělský premiér Pedro Sánchez včera oznámil konec národního nouzového stavu, který vláda vyhlásila kvůli lesním požárům minulý týden. Vlna veder však potrvá nejméně do neděle a tak vysoké riziko požárů trvá. Kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Shenzhenu utká s Velkou Británií. Při debutu Strýcové zvítězily české hráčky v dubnové kvalifikaci ve Švýcarsku 3-2 na zápasy.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádiu Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
6: Rádio Jihlava, 101.1.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ta dívka u oltáře, co pohled

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Kam na Jihlavsku?
1: Pojďme se podívat na to, kam můžete vyrazit. Dnes léto na náměstí a koncert, který začíná zhruba od 18 hodin až do 22. Terne Čave, léto na náměstí a připravte se na večer plný nespoutané energie, divokých rytmů a hudby, která vás nenechá sedět v klidu. No ale zveme vás už také na sobotu a na víkend, protože v sobotu od 14 hodin až zhruba do půlnoci proběhne a uskuteční se Henčovský festival. A vystoupí třeba Karel Kahovec a Viktor Sodoma s kapelou George and Beethovens nebo Jarda Hypochondr a divná parta. Krásný víkend a skvělou zábavu přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

Krásný pátek přeje Rádio Jihlava dnes 31. července v kalendáři Ignác, ale také jméno Elin. Tak přejeme rozhodně všechno nejlepší. No a vám všem přejeme příjemné vstávání a taky hezký páteční den. A samozřejmě už zase hrajeme tady Rádio Jihlava a další hity. Ať se skvěle posloucháme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Uličníci tvoří umění a vyráží s ním do ulici hlavy. Děti na příměstském táboře Uličníci objevují architekturu, výtvarné umění i veřejný prostor. Pod vedením edukátorů navrhují a vyrábějí vlastní objekty, které následně představují přímo v ulicích města. Vznikající práce jsou velmi rozmanité. Některé děti připravují obrazy, jiné nábytek, módní návrhy nebo velké objekty, které bude možné v prostoru přemísťovat. Mezi nejvýraznější díla patří například sopka, která něco chrlí, nebo velká chobotnice s ohebnými chapadly, jimiž se může omotat třeba kolem dopravní značky. Cílem není pouze samotné výtvarné tvoření. Děti se učí přemýšlet o prostředí, ve kterém žijí, všímat si detailů a hledat vlastní způsob, jak do veřejného prostoru vstoupit. Děti dostávají prostor rozvíjet vlastní nápady a zároveň přemýšlet o tom, jak jejich dílo zapůsobí na ostatní. Důležitá je také reakce kolem jdoucích a následná společná debata o tom, co se jim líbí, co je překvapilo nebo jak na ně jednotlivé objekty působí. Hezké prázdniny.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: dnešním pátkem s datem 31. července uzavíráme tento pracovní týden a tak vám přejeme pomaličku, ještě je čas, protože je před námi celý pátek, ale taky samozřejmě hezký víkend, ale právě teď přidáváme motto pro dnešní páteční den. Je lepší položit otázku a vypadat hloupě 5 minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. Užívejte dnešní pátek a taky další vysílání Rádia Jihlava a pěkný den od mikrofonu vám přeje Zbyněk Loucký. Ať se skvěle poslouchá.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Jsou tu zprávy, vítejte. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů, což se letos stalo už na konci června, také včera. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou způsobit problémy také například v dopravě nebo energetice.
1: Co se děje v kraji?
2: Policie odvolala pátrání po nemocném 56-letému muži Střebíče, kterého hledala od úterý. Našla ho včera odpoledne v Brně, je v pořádku. Muže policie hledala i kvůli tomu, že u sebe

0: ním koučem.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou a víc o tom za chvíli. Teď další muzika.
3: Píšu ti dopis s adresou nebe.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Řidiči se vrátili k běžnému příjezdu do City Parku. Nově je ale čekají komplikace v úseku mezi Zoologickou zahradou a Teskem. Za další dva týdny se práce znovu posunou, tentokrát směrem k Helenínu. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá: starý mládenec, víte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, proč v Číně nepotkáte volně jelena, jako je tomu třeba u nás? Měkké rostoucí parohy zvané panty využívá tradiční orientální medicína déle než 2000 let. Při dosažení 2/3 své maximální délky bývají odřezány a mumifikovány nebo naopak zmrazeny a vysušeny ve vakuové sušičce. Tradičně bývají krájeny na tenké plátky, nověji třeba i zpracovány do léčiv od tablet až po tinktury nebo injekce. Špička a střední část mají prý prospívat dětem, horní a střední část je proti reumatoidní artritidě a zánětu kostní dřeně a dolní část má vymítat stařeckou osteoporózu. V 17. a 18. století se nejdražší panty v Číně vyvažovaly zlatem. Vyhubení jelenů v mnohých oblastech střední Asie a Číny si pak vynutilo zakládání jeleních farem právě třeba i v carském Rusku. Panty u savců nejrychleji rostoucí tkání a pro mimořádný obsah tuků, polysacharidů, kolagenu, sulfátů a kyselin mnoho z těchto látek používá moderní medicína ke zmírnění nejrůznějších potíží s kostmi anebo chrupavkou. Tak opět jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlavám na barokním dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou, který je blízko někdejšího kláštera, dá farnost letos restaurovat vysokou středovou sochu Anděla posledního soudu. Restaurátoři budou pracovat na místě, návštěvní hodiny hřbitova to neovlivní. Za chvíli zprávy, teď už další hity.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

naše fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Současná vládní koalice zřejmě nebude hledat svého stranického prezidentského kandidáta. Sázkové kanceláře vidí jako potenciální kandidáty kromě Petra Pavla a Andreje Babiše třeba prvního místopředsedu vlády Karla Havlíčka, místopředsedu hnutí Radka Vondráčka nebo ministra školství Roberta Plagu.
3: Co se děje v kraji?
4: Na Vysočině včera 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty pro 30. červenec. Nejčastěji byly překonány hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v kraji bylo v Třebíči, kde sice rovnou rekord nepadl, ale teplota se zastavila na 37,4 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump si prý není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava po vydařených instalacích poeziomatů v Třebíči a Pacově vyrostou na Vysočině další dvě poetická zařízení. Od včerejška v Polné a taky v Novém Městě na Moravě poeziomaty nabídnou Hrabala, Reinka i další známé či místní autory. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sousede, musím vás upozornit, že když ve středu odejdete, chodí se s vaší ženou milovat takovej vyšší chlap. To je v pořádku. On ji tam vždycky za to nechává 1000 korun a já se v tom čase miluji s jeho ženou zadarmo.

0: že ladíte rádio Jihlava. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů a celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

svých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: tam budem?
1: Nech toho!
0: Později už tam budem?
1: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký den. Úřady práce hlásí oproti minulým letům pokles zájmu o rekvalifikační kurzy. Větší vlnu žádostí o změnu kvalifikace čekají na konci léta, kdy se otevřou dva nové programy. Největší zájem je v poslední době zejména o kurzy týkající se digitálních kompetencí, CNC obrábění nebo elektrotechniky.
8: Jihlava aktuálně.
9: V Jihlavě ode dneška znovu jezdí kropící vůz, aby ochránil

0: jen několik týdnů v létě, letos od 3. července do 16. srpna.
1: Sport.
0: Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už 7. mistrovství Evropy.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 31. července končíme nejen pracovní týden, ale také celý měsíc červenec. Pojďme se s ním tedy rozloučit pěkně z vesela. Je krátce po 11. hodině a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Co nás všechno čeká, co nás nemine? No, řekneme si třeba, že stovky plážových lehátek, které byly ukradeny v Itálii, se už konečně našly. Nebo si řekneme, jaké počasí nás čeká o víkendu. A samozřejmě spousta dalších zajímavostí a perliček na vás čeká. Tak si na ně všechny určitě počkejte. Já vám přeji, ať je pro vás ten pátek opravdu vydařený. Přeji taky všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám za vámi hned první mix těch největších světových i domácích hitů. A přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a právě v tuto chvíli na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Česko přišlo o kus své historie. Při dopravní nehodě na motorce zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Bylo mu 56 let. Ten spolu s českou písničkářkou Markétou Irdlovou napsal Oscarový hit Falling Slowly, jenž zazněl také v kulturním hudebním filmu Once v roce 2007.

0: zmrzlinu a neodolala ani nákupům v luxusních buticích. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Naše cesty rovný a nebo plikatý. Červenec neúprosně dozrál ke svému konci, takže největší koncert v kariéře Marka Ztraceného už pomalu klepe na dveře. Než to všechno vypukne, je ale nutné pečlivě všechno připravit. Tady se psala historie naší země a já doufám, že 7. srpna 2026 se tu napíše další kapitola. Vzkazoval svým fanouškům Marek Ztracený.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím tě, proč máš na výplatní pásce odměnu za úklid? No, to víš. Oni se mnou všechno vymetou.

0: Máme, dámy a pánové, dneska pátek je 31. července a vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď budeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Ignác, Ignácie, Ignát a Ignáta. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Na, na, na.

0: FM. Dneska máme pátek, je 31. července a můžeme se podívat na pranostiky, které platí pro ten dnešní den. Jedna říká, od svatého Ignáca léto se k nám obracá. Nebo, když má svátek Ignác, padá slunce na plac. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Art, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Letošní ročník festivalu Prague Pride se bude konat za rozsáhlých bezpečnostních opatření. Policie tak reaguje na tragédii z Berlína, kde při podobné akci najel útočník do davu lidí. Na bezpečnost během hlavního pochodu dohlédnou stovky policistů. Týdenní Prague Pride začíná v pondělí. Pochod bude v sobotu 8. srpna.
4: Co se děje v kraji?
5: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před 2 týdny. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Množství sinic zhoršilo v posledních dnech i vodu v domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje. Úřady ve Velké Británii evidují cyklosporózu, parazitální infekci, která způsobuje silný průjem a další zažívací potíže. Rozšířila se po návratu cestovatelů z Mexika a Spojených států. V zemi už evidují desítky případů.
4: Sport.
5: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Sémanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradu získala zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové čtyřstovce.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to bude pikantní pomazánka na topinky. Tak si na to určitě počkejte, páč vás to čeká už za malou chvíli.
4: 101.1 FM, vaše jednička s českým

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho polední vysílání s Fugasem. A když máme to poledne, tak mám pro vás další recept. Dneska na pikantní pomazánku na topinky. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli nakrájíme na velmi drobno, cuketku, sherry rajčátka a žampiony omijeme, cuketu nakrájíme nebo nastrouháme, sherry rajčátka překrojíme na poloviny a žampiony nakrájíme na plátky. Na pánvi rozpustíme máslo a cibuli na něm asi 5 minut restujeme do zlatova. Přidáme nastrouhanou cuketu, sherry rajčátka a žampiony. Osolíme, opepříme, přidáme chili a curry a za občasného míchání dusíme asi 10 minut. Směs z leska rozmixujeme tyčovým mixérem, vmícháme plnotučnou hořčici a ostrý kečup. No a šup s tím na topinku.
1: Já jsem topinka, místní ruka zákona. Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou? Proč se ptáš? Právě se vrátil manžel.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, to je zubní ambulance.
3: Ano, co vás trápí?
2: No mě nic, ale tchyni bolí zub. Kolik prosím vás u vás stojí vytržení zubů?
3: U nás stojí 3000 a je to bezbolestné.
2: Aha, a z bolestí by to stálo kolik?
3: No prosím vás, co je to za otázku? To my neděláme.
2: Ani kdybych si připlatil.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Do Česka vrcholí příliv velmi horkého vzduchu a teploty mohou na některých místech stoupat až ke 40. Víkend ale přinese už ochlazení s přeháňkami a bouřkami. Pokles teplot ale bude jen přechodný, protože hned na začátku příštího týdne se opět úmorná vedra naplno vrátí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: hledá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Ministerstvo obrany čeká rozhodování, jestli a jak nahradit vrtulník Venom zničený před týdnem při tragické nehodě. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny

0: Opavy na Znojmo, silnice 38 je uzavřen. Objížďka vede centrem města. Práce na obnově povrchu obchvatu začaly v pondělí a měly by trvat přesně 57 dnů. Soud v Singapuru uložil pokutu přes 9800 korun 19-letému Francouzovi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až 3měsíční vězení. Sport. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně České fotbalové asociace.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné teď už odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně, už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme, že herec Jan Cina se dříve styděl za svého dědu. Tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava 101.

Herec Jan Cina styděl se za dědu. Pak ale přišel zlom. Vítejte v bulvárním okénku. 38letý herec Jan Cina otevřeně promluvil o svých romských kořenech i o tom, jak složitou cestu si k vlastní identitě musel najít. Jako malý se za svého dědečka styděl a dlouho netušil, že romský původ má i on sám. Jeho maminka totiž pochází z jihozápadu Čech a tatínek byl Rom. V době, kdy se dali dohromady, ale podobné vztahy budily docela pozornost. Otec vypadal jako Valdemar Matuška a proto si ho taky máma našla. Ale byl to Rom a to bylo pro malé město dost náročné.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou? Proč se ptáš? Právě se vrátil manžel.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé Rádio Jihlava.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Před dvěma lety se ze sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek. Nyní se našli stovky kilometrů daleko, a to na pláži v Albánii. No, tak si hold Albánci trošku pomohli, no. Však já si taky dobře pamatuju ty cedulky po Vídni. Češi, nekraťte nám tady.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska máme 31. července a taky je dneska pátek, ale čas dospěl až do doby, kdy se s vámi musím rozloučit, popřát vám hezké odpoledne s Katkou a Rádiem Jihlava a pozvat vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau, bas, fugas.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Současná vládní koalice zřejmě nebude hledat svého stranického prezidentského kandidáta. Sázkové kanceláře vidí jako potenciální kandidáty kromě Petra Pavla a Andreje Babiše, třeba prvního místopředsedu vlády Karla Havlíčka, předsedu hnutí Radka Vondráčka nebo ministra školství Roberta Plagu.
4: Co se děje v kraji?
5: Na Vysočině včera 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty pro 30. červenec. Nejčastěji byly překonány hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v kraji bylo v Třebíči, kde sice rovnou rekord nepadl, ale teplota se zastavila na 37,4 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump si prý není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil.
4: Sport.
5: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz

Zrádějí hlava, hezký den vám všem. V Jihlavě bude ode dneška znovu jezdit kropící vůz, aby ochladil ulice v centru. Tuto letní sezonu bude nasazený po druhé. Jízdy zajišťují služby města Jihlavy na objednávku městského odboru dopravy. Kropení trvá asi hodinu. Napustit vodu do kropičky, do které se vejde 7000 litrů vody, zabere 15 minut. Vůz bude do ulic městské památkové rezervace výjíždět mezi 10. a 17. hodinou asi každých 90 minut. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: pěkné odpoledne, posloucháte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Na Vysočině včera 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině včera 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty pro 30. červenec. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 1994. Nejteplej v kraji bylo v Třebíči, kde sice rekord nepadl, ale teplota se zastavila na 37,4 stupně Celsia. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Úřady práce hlásí oproti minulým letům pokles zájmu o rekvalifikační kurzy. Větší vlnu žádostí o změnu kvalifikace čekají na konci léta, kdy se otevřou dva nové programy. Největší zájem je v poslední době zejména o kurzy týkající se digitálních kompetencí, CNC obrábění nebo elektrotechniky.
1: Jihlava aktuálně.
2: V Jihlavě ode dneška znovu jezdí kropící vůz, aby ochladil ulice v centru. Tuto letní sezónu je nasazený podruhé. Kropení trvá asi hodinu. Vůz bude do ulic městské památkové rezervace vyjíždět mezi 10. a 17. hodinou asi každých 90 minut. Po 4 letech rekonstrukcí se letos v létě pro veřejnost znovu otevřel Královský palác v Bruselu. Nejde o královskou rezidenci, belgický král s rodinou bydlí na zámku na okraji města. Královský palác v centru metropole však slouží jako oficiální pracoviště, kde přijímá zahraniční návštěvy a kde se konají státní ceremonie. Veřejnosti se palác tradičně otevírá jen několik týdnů v létě, letos od 3. července do 16. srpna.
1: Sport.
2: Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už 7. mistrovství Evropy.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. V Moravské Třebové na Svitavsku pokračují opravy renesančního kostela Povýšení svatého kříže. Víc informací za momentík.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
4: Rádio Jihlava.
5: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět plných bitých fretek.

Pěkné páteční odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Moravské Třebové na Svitavsku pokračují opravy renesančního kostela povýšení svatého kříže. Dělníci nyní pokládají novou šindelovou střešní krytinu. Historická stavba z roku 1603 je od počátku roku 2024 v majetku města. Pardubický kraj přispěl kromě střechy na stavebně historický průzkum, restaurování olejomalby na plátně Smrt svatého Josefa či ošetření interiéru a mobiliáře. Teď ale před námi další hity Rádio Jihlava, přijeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá. Starý mládenec, víte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

0: Hezké odpoledne, díky, že taky v pátek ladíte rádio Jihlava. Na Vysočině včera hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před 2 týdny. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Množství se nic zhoršilo v posledních dnech i vodu v domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje. Tak tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava pro váš lepší pátek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Letošní ročník festivalu Prague Pride se bude konat za rozsáhlých bezpečnostních opatření. Policie tak reaguje na tragédii z Berlína, kde při podobné akci najel útočník do davu lidí. Na bezpečnost během hlavního pochodu dohlédnou stovky policistů. Týdenní Prague Pride začíná v pondělí. Pochod bude v sobotu 8. srpna.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před 2 týdny. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Množství sinic zhoršilo v posledních dnech i vodu v domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje. Úřady ve Velké Británii evidují cyklosporózu, parazitální infekci, která způsobuje silný průjem a další zažívací potíže. Rozšířila se po návratu cestovatelů z Mexika a Spojených států. V zemi už evidují desítky případů.
2: Sport.
3: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Sémanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradu získala zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové čtyřstovce.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Páteční odpoledne s datem 31. července tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně, teď už je zde opět Fugas, no a ten teď bude i nadále s vámi trávit čas na vlnách 101.1 FM a bude nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. A na co byste se mohli těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že se o víkendu ochladí a hned zase oteplí. Nebo mrkneme na dovolenou v českém ráji. No, tak si na všechny podrobnosti počkejte, čekají vás už za chvilku. Já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích.

0: hledáme signál.
1: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
2: Policie Jihlava.
1: Další důvěřivá žena na Vysočině naletěla podvodníkům. K události došlo v pondělí 27. července v malé obci na Havlíčko-Brodsku. Muži se ženě vnutili na práci na zahradě, ořezávání stromu, za který si ale pod nákladem požadovali částku 20 000 korun. Žena jim vyplatila 5 000 korun v hotovosti a z účtu pak poslala ještě 1 000 euro. V součtu obyvatelům domu vznikla škoda ve výši 30 000 korun. Případem se začala zabývat policie, která zahájila úkony trestného řízení pro podezření ze spáchaného přečinu podvodu.
2: Policie Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sousede, musím vás upozornit, že když ve středu odejdete, chodí se s vaší ženou milovat takovej vyšší chlap. To je v pořádku. On ji tam vždycky za to nechává 1000 korun a já se v tom čase miluji s jeho ženou zadarmo.

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Do Česka vrcholí příliv velmi teplého vzduchu a teploty mohou na některých místech vystoupat až k neuvěřitelným 40 stupňům. Víkend ale přinese ochlazení s přeháňkami a bouřkami. Nicméně pokles teplot bude jen přechodný a už na začátku příštího týdne se úmorná vedra znovu naplno vrátí.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: profesor Indigo.
1: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
2: Pozor! Zatáčka!
1: Město rozšíří parkovací plochy v ulici Nad Plovárnou. Úpravy jsou součástí další etapy vylepšování veřejných prostor na Slunci, která je financována z vybraného parkovného. Část stání tam také dostane zasakovací dlažbu, která umožní vsakování dešťové vody.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Už tam bude?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň, štíl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Thank you.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Hezké odpoledne. Ministerstvo obrany čeká rozhodování, jestli a jak nahradit vrtulník Venom zničený před týdnem při tragické nehodě. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny bude záležet na potřebách armády i finančních možnostech. Řekl také, že dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z Ameriky se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdříve v roce 2028.
9: Co se děje v kraji?
10: Téměř dvouměsíční práce na první velké opravě obchvatu Moravských Budějovic si žádají trpělivost řidičů i chodců nejen v tomto městě, ale i v sousední Litohoři. Až tam totiž dosahují kolony, které se tvoří kvůli uzavírce. Hlavní tak z Jihlavy na Znojmo silnice 38 je uzavřen. Objížďka vede centrem města. Práce na obnově povrchu obchvatu začaly v pondělí a měly by trvat přesně 57 dnů. Soud v Singapuru uložil pokutu přes 9800 korun 19-letému Francouzovi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až 3měsíční vězení.
9: Sport.
10: Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně České fotbalové asociace.
9: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
11: Další naše společná hodinka ve vysílání na rádiu Jihlava je před námi. No a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to určitě počkejte. Jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
9: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Konec července, na zahradě je ideální čas na řez trvalek, které by měly mít druhou vlnu kvetení. Například šanta kočičí, kakost a řebíček reagují na řez s novými květinami, zatímco třeba kontryhela a šalvěj mohou být zasazeny na nové místo. Dále je čas na výsev listové zeleniny, jako je třeba rukola, špenát a tak dále, které rostou rychle a dají se sklízet už za pár týdnů.
1: Zahrádkářský

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím tě, proč máš na výplatní pásce odměnu za úklid? No, to víš. Oni se mnou všechno vymetou.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 31. července.
1: Okénko.
2: Okénko.
1: Do světa zajímavostí.
0: Zatímco jih a střed Evropy sužují extrémní teploty, druhá polovina týdne bude podle meteorologů opět mimořádně teplá a na jihu Afriky mezitím vrcholí lyžařská sezóna. V Horském království, kde v zimě teploty klesají až k minus 8 stupňům Celsia, míří tisíce lidí do jediného plně funkčního lyžařského střediska v subsaharské Africe.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Česko přišlo o kus své historie. Při dopravní nehodě na motorce zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Bylo mu 56 let. Ten spolu s českou písničkářkou Markétou Irdlovou napsal Oscarový hit Falling Slowly, jenž zazněl také v kulturním hudebním filmu Once v roce 2007.

0: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Naše cesty rovný a nebo plichatý. Červenec neúprosně dozrál ke svému konci, takže největší koncert v kariéře Marka Ztraceného už pomalu klepe na dveře. Než to všechno vypukne, je ale nutné pečlivě všechno připravit. Tady se psala historie naší země a já doufám, že 7. srpna 2026 se tu napíše další kapitola. Vzkazoval svým fanouškům Marek Ztracený.
1: Zadra, zajímavosti Vrby a aktuality ze světa hudby.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký pátek. Současná vládní koalice zřejmě nebude hledat svého stranického prezidentského kandidáta. Sázkové kanceláře vidí jako potenciální kandidáty kromě Petra Pavla a Andreje Babiše třeba prvního místopředsedu vlády Karla Havlíčka, místopředsedu hnutí Radka Vondráčka nebo ministra školství Roberta Plagu.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině včera 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty pro 30. červenec. Nejčastěji byly překonány hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v kraji bylo v Třebíči, kde sice rovnou rekord nepadl, ale teplota se zastavila na 37,4 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump si prý není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil.
2: Sport.
3: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi a my se během ní třeba dozvíme, že o víkendu se čekají v Německu dopravní zácpy.
6: Chcete navždy zapomenout na zácpy? Hruška usnadňuje stolici.
5: Tak si na to počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek a bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zážitky.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Na německých silnicích hrozí v pátek a o víkendu největší zácpy z celého léta.
1: Chcete navždy zapomenout na zácpy? Hruška. Jeden kus denně pomůže udržet vodu a usnadňuje stolici.
0: Varoval dneska německý autoklub ADAC. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích Bádensku, Wittenbersku a Bavorsku začínají totiž školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří z ní už naopak se začínají vracet.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou? Proč se ptáš? Právě se vrátil manžel.

Herec Jan Cina styděl se za dědu. Pak ale přišel zlom. Vítejte v bulvárním okénku. 38letý herec Jan Cina otevřeně promluvil o svých romských kořenech i o tom, jak složitou cestu si k vlastní identitě musel najít. Jako malý se za svého dědečka styděl a dlouho netušil, že romský původ má i on sám. Jeho maminka totiž pochází z jihozápadu Čech a tatínek byl Rom. V době, kdy se dali dohromady, ale podobné vztahy budily docela pozornost. Otec vypadal jako Valdemar Matuška a proto si ho taky máma našla. Ale byl to Rom a to bylo pro malé

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok, jsou v nich řešení.

0: mámou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Posloucháte podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 31. července. Pojďme teď do pražského Klementina zjistit, jaké teploty v tento den byly naměřeny. Nejtepleji zatím bylo v roce 1994, kdy bylo 36 stupňů. Nejstudenější 31. červenec byl v roce 1841 jen 9 stupňů. Dlouhodobý průměr na tento den od roku 1961 je zapsán pod hodnotou 21 stupňů. Toliko vše pro dnešek, dámy a pánové. Já vám přeji krásný zbytek pátečního večera, hezký víkend a zvu vás na nedělní ráno. V 9 hodin tady na vás budu čekat. Do té doby, čau bas fugas.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Úřady práce hlásí oproti minulým letům pokles zájmu o rekvalifikační kurzy. Větší vlnu žádostí o změnu kvalifikace čekají na konci léta, kdy se otevřou dva nové programy. Největší zájem je v poslední době zejména o kurzy týkající se digitálních kompetencí, CNC obrábění nebo elektrotechniky.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě ode dneška znovu jezdí kropící vůz, aby ochladil ulice v centru. Tuto letní sezónu je nasazený podruhé. Kropení trvá asi hodinu. Vůz bude do ulic městské památkové rezervace vyjíždět mezi 10. a 17. hodinou, asi každých 90 minut. Po 4 letech rekonstrukcí se letos v létě pro veřejnost znovu otevřel Královský palác v Bruselu. Nejde o královskou rezidenci, belgický král s rodinou bydlí na zámku na okraji města. Královský palác v centru metropole však slouží jako oficiální pracoviště, kde přijímá zahraniční návštěvy a kde se konají státní ceremonie. Veřejnosti se palác tradičně otevírá jen několik týdnů v létě, letos od 3. července do 16. srpna.
0: Sport.
1: Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už 7. mistrovství Evropy.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: anyway.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: věčná, půvabná slečna.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá: starý mládenec, vidíte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

zase se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: these beautiful things that I've got.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tyhle dopisy některý opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady v téhle hospodě Oldřich Čal Plachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže

0: Takže zbývají dva lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Studio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
1: Plány mám, ohromné plány máme s Oříškou Maruškou do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
0: Co o tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
1: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší sebe malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hejdi ven.
0: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
1: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
0: Jaká Libuš?
1: Prorok
0: špatný. Kněžna Libuše.
1: No.
0: Kněžna Libuše.
1: A jako kněžna Libuše vidím svýma čikmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
0: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
1: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Mimi. Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak, prosím, teda. Tebe.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři, jeze.
2: Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To udovede každej, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
1: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
1: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
1: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele.
1: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
1: nadabovat.
3: Dobře.
1: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
1: mluvím já. Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: Co je to tam za babu? No v té posteli.
1: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
1: No.
3: Jako Nicholsona?
1: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
1: Jo.
3: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
1: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
1: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
1: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
1: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
3: Ale
1: tady máme,
3: jedno,
1: tady máme někde jedno, ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
1: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, můžeme, že můžeme,
3: no.
1: Jo?
3: Smrkneme,
1: takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
1: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Ten... Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
3: byl tu byl?
1: Já tě
3: tak
1: neslyším.
3: Tak byl nebo nebyl?
1: No to je brzo
3: to
1: zase,
3: brzo?
1: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no
1: na ní koukat.
3: No ty.
1: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky.
0: No. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí. Takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak úpěnlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni, mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový tělíčko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Vítu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě zase. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem poloviční jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit pelorodky, tak nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám, pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukrydence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídá. Takový brázdě potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: No, nás zajímá.
2: Byste chtěl vědět, jak se, daleko jsem došel,
1: ano,
2: tak
1: ano,
2: mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak jsem s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lehtivý.
1: Ale no. Dobrý, jedeme.
2: Tady, hele, poslouchejte, to je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako jo?
2: Já to popojedu, teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, rycni to, jeď dál, jeď dál, jeď dál, dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už, tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na Kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě, to je reklama na ovoce a zeleninu. Nás zajímá erotická stránka věci. No.
2: A tady to je začíná.
1: No.
2: Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek. 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tady už nemůžem. No. Jím už 6. hrušku. A míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozenej kalup.
1: No.
2: A to ještě není konec.
1: Ne, jako, není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být...
1: To je jedno.
2: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. Ano. Já bych spíš si udělal takový malej testík, aby jsme zjistili, co seš vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
2: poznali. V té oblasti sexuální.
1: Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc vzrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedem do Berouna.
2: Se trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje? No?
2: Můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler?
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každý vypadá jako Šmucler.
2: Já to teda řeknu.
1: No.
2: Se všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdráv, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?

0: A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
0: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí, ale také to s ní není jednoduché.
0: No to chápu, spíš v posteli sám, bez krabice. To já bez flašky v posteli neusím.
2: Byla to Cimrmanova prvotina.
3: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava. This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozornil. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
2: "Hergo, chlape, ten váš ksicht jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
1: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl se malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový a ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což si teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady tak spletité, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dál? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose.
2: To byl inteligentní Steiger.
1: Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
2: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez premií.
1: Vy jste bez premií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, to je horší.
3: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit?
1: Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. Vy si potřebovali inspiračku, rozumíš, ne, tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistého brněnštino jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bolchám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, a největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic schánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda. Často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní, a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo? Ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně. Takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Páč, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte? Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim taky kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle kdybych věděl, tak tam běžím první nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam jde na jej čekách na autobus, jo. Potom se sejdou v té její garzonce, jo. On z ní strhá ty šaty, jo. Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo, jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představuji sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý oholenej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Synkopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadařené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: Dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil.
2: Včera jsem si koupil juice, ojen. Má matka mě s sebou dala 5 korun, ojen. A jsem měl říct, jak jsem koupil juice, ojen. A zase chtěl si koupit ještě, ale už jste neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, ojen. A tak jsem šel domů, ojen, protože už jste neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, ojen.
1: No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: To je on! To je zpěvák pro Brno! A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohle to jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat. A tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: Prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: To je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.

Vzpomínáš si ještě na ten čas? Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plně.

vzpomínáš si ještě na tu noc? Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

vzpomínáš si ještě na ten rok? Každá naše píseň měla nejmíň 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesmí.

0: jsem tady sám.
1: To 101 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je to modelem i dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek, jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik, no něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přikleka, taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brouset. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělené takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkám, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ve hře Afrika, kterou uvidíte po přestávce, složil Jara Cimrman velký hold Josefu Václavu Sládkovi. Toho si totiž ze všech českých básníků vážil nejvíce. A to i přesto, že mu Sládek jako dlouholetý redaktor časopisu Lumír vytrvale vracel všechny jeho básnické pokusy. Nelze se tomu divit. Sládkovu natyrlu byla Cimrmanova poezie velmi blízká, dokonce tak blízká, že právě to Sládkovi bránilo tyto verše tisknout. Vezměme například úryvek ze Sládkovy básně Domov. Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. A teď si představte, jak by se v Lumíru vedle sebe snášeli Sládkův domov a Cimrmanova cizina. Cizino, cizino, drahá a vzdálená, jak je mi těsná ta domácí halena. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, například v Japonsku poznal jsem dvě gejši. K osobnímu setkání obou géniů, které pak přerostlo v přátelství na celý život, došlo na poště ve Zbyroze. Cimrman totiž v básníkově rodišti krátký čas působil jako poštmistr. Je otázkou, zda se ocitl v tomto místě čistě náhodou, nebo proto, aby byl svému idolu nablízku. Ale to teď není důležité. Podstatné je, že Sládek jednoho srpnového dne potřeboval poslat ze svého letního bytu báseň do zářijového čísla Lumíra. Termín dodání do tiskárny tak říkajíc hořel, a proto se Sládek rozhodl podat verše jako telegram. A byla to shodou okolností jedna z jeho nejkrásnějších básní, Lesní studánka. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a... Promiňte, nezlobte se, že se pořád na vás dívám, ale vy jste totiž Josefu Václavu Sládkovi tak neuvěřitelně podobný. Není u vás v rodině nějaká příbuzenská vazba na Sládka? Ne, není. No nic, já se omlouvám, promiňte. Třeba o tom ani nevíte. Takže znovu, promiňte. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a diktuje do okénka čarovná slova o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les a kde roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. A Cimrmanův rozechvělý ukazovák všechnu tu krásu převádí do teček a čárek. Avšak ve chvíli, kdy Sládek diktuje závěrečné čtyřverší, telegrafistová ruka se náhle zarazí. Báseň, která se v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí všech českých čítanek, totiž autor uzavřel dnes již neznámými slovy. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu starý vodník s rusalkou chce do studánky vlézt. To snad ne, mistře, zvolal tehdy Cimrman. Taková krása nemůže přece skončit tak pokleslou erotikou. Myslíte, znejistil básník, a jak byste to chtěl ukončit? Cimrman se zamyslel a v této své hvězdné vteřině zúročil svou schopnost dokonalého sládkovského epigona do magického závěru básně. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Odešlete to, řekl dojatě Sládek. A oba básníci si přes poštovní přepážku potřásli svými geniálními pravicemi.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na Romišti. A jak říká, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když do těla nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit o 8. hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatí. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opaku. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzení. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaupěl řezník. jaké obsílky, abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stivník. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trubce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše, děti, ochutnejte Stiblíka.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže se zjí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. O, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel by, jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez, co s tím? Co s tím?
2: Tady je ta žena.
1: Ano?
2: Jedna slabá žena.
1: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od tisku.
1: No vy to říkáte, jako jsem od Meštovic, mám.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
1: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
1: Ne.
2: Škoda.
1: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostal k divadlu?
1: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
1: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoliv povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoliv povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým